Aj čera nie je so jeno išto išto meju povalivo, tež čenca so išče to išto meju povali romadžene informacije k dobečarskim porikam a tak dále zmijeme juce rano za vas, ale tež športovalo so čera je. Vo postup do Sakskeje ligi, kde še čera připodnio Ralbičanske čevo zúčovani, prinio volejbulové mústvo muži, Viktorie Vorklece, mieže šanzu v relegácii přečivo volejbulovému tovarstvu z Freiberga postupič, štož pak so serbským volejbulistam neporadži, po štyroch sáčbách rikaše vúsledk jedenci za hosči z Freiberga. Nie je pak so jenož dobula bivo, ale tež kopavo, Kulově rikaše čera od poponjacioch modrobili kulu přečivo TSV Počnica. Hosčo z Počnice dobjachu pône dobkovač, zo bychu ve okresnej vyše líze vostali. Hosči čelam pobrachu ješe jenož dobk za zvostače rajnej klasy. A to je so kulučanam tež zešlachčivo, raz končí so bez vrotu 0-0. V samstnem času nastupí prinje koporské mústvo športové jednotky Kroščice, bola načelníka tabulky v Dobruši a raješe tam přečivo mústvu športového tovarstva Našece Dobruša. Aj seria Kroščanov, kýž zamožachu 5 kroč za sobu dobyč, so tam čera zakončí, hosčičel so z 3-0 přesadží. A jeli chcete se být dženca při rianem vedre, tež koporskú hru obladač mače vulký vúbjok, od dvemaj raje so nedom trojce, v mieste reka Budesa Budešín, přečivo Germania Halberstadt, v Bivej Nemce Bíla, rajne zjednočenstvo Biva Kunostov, přečivo rajnemu zjednočenstvu Ralbice Pančice a v Pančicach športové tovarstvo Marina Viezda, přečivo Motor Kumbaut. Serbský koparský derby prinieho koparského mústva športového tovarstva Rádvo, přečivo druhému mústvu športové jednotky Kroščice, zavízda sudnik Sven Ludvík Čenca poponňu v Cioch a v samstnom času očakuja nevelčenio rezervu z Vulkých Rydoriec. Všetké úsledky zoniče potom juce ráno našim rajnším úsevaniu.

0: štujš, može serbsce rečeč, slušak serbstvu. Toho menenja bi animale povojca, šich 1100 ľudí, votedženja pri našim naprašovanju v socialnych médiách, a zanimale cečinu šich v občelniku naprašovania interneče je vône kritérii hač slušak serbstvu, že so nechtu tak čuje. Serbský pokac a hajenie serbských navožkov dostašte porno tomu jenož nešto viace hač 10%. A s tutým prašenjom, štú slúša k serbstvu, što sú faktory za svojské uznače a što tomu polekuje, zo so tuté uznače tiež od druhých připoznava, ja sa zaiš v dňach tiež Mirčin Vienk zabieral.
1: Popravom však je to z tej příslušnosťu k serbstvu celé jednore, znamenča pravnice. Prvým artiklu Sakského serbského zákonia je celé jasne riadované.
2: K serbskému ľudí slúša, štú so k nemu uznava. Uznače je svobodne. One nesmie so ani odprieč, ani přepruvovač. Z tuto uznača nesmieža žane nelepšine nastač.
1: Za nekotrech je s tým tešo prajene. Tola pravo však nie je šitko a smy našim šednym dňu od tovaršnostných, osobinských, službných a celé praktických predstavov a obstejnosťov oblivovaní. A s tým sú tež odmovy na prašenie, što učinia z cova príslušnosť k serbstvu celé šelake.
3: Serbstvu slúža tún, ký so tomu príslušne čuje a to kúže sám rozsudí.
4: Z mojho vida slúža serbstvu kúže, kýž má tún motiváciu, ten zájem a tiež ten volu so za serbstvo, što ešte všetko rieka angažovať serbstce v reči a kultúre alebo v reči a kultúre živé byť a to serbské herbstvo ve Vúžice dále nesť, dále vúvič znamená tiež raz inak myslič a to šo slúša za mne k serbstvu.
5: Ja, tun, kotež so tomu vúznaje. Davia vizo faktore, kotež jen si přiliči k identiče. Nikote praja tam slúša reč tomu, nikote praja, dokež ja ju bydlu, nikote praja, dokež ja môj pokat serbský, aber dokež si váža tradície.
6: Ta příslušnosť je ništo, što ešte mi dôvo zabíralo, ale mestem čas nic jac. Tohodla, je kústak te prašenie za mne, hače to te prašenie.
7: Příslušnosť definovať jenom u národy nie je žena lohká náležnosť. Musíme to na studiu naukli, musíme mieli etnografu z Sovietského zjazka, když sú spýtali ich 100 alebo ešte jac národnosť dostať pod jednu definíciu. A te sú mieli tam 3, 4, 5 poprom takých definíciu, když sú my sú osobinci ľúbili, alebo když je môže tiež hľadať nieké na svoju biografiu, jako tež opodstatenu vidieť. To by si jemal vyzvať vúznače k niečemu, pon druhá zvodke to pokážaš, alebo tež te predovnice sú nerolovali, znaješ to reč a kultúru, to je vážne, a te stavizne, to by si jedna vecka, šen tu cíči štvrté příznamenio, a potom, kak te to dále dávaš, ať si te sám jedna osoba, když to dále dá svojim dečom, svojim nučkám, v tutom kontekste, bo ja to videl.
8: Što je ta sarska tovašnosť? No, jako vedomostnica, boh ja rekva, šice, kýž tam, za ktorom sú. Šice, to je naša tovašnosť.
1: Tak šelake pak, kajž sú odmove kuždeje a kuždeho na prašenie, štú slúša k serbstvu, tak rozdielne sú tiež príčiny, motivácie a živienské stavizne, ktoré za uznačom steja. Nekoci sú tým celé jednore v otrostu, každý a na vočarjova.
5: Ja přinu ze sieny ryze serbské svojby a zame by se to potom poprom hakec téma, ale nic téma, zo som ja na tým dvielovala, ale téma, kak ja na to odmoviu, kde som ja započoval sa s tým rozestajíc, also das mir započoval vedome spoznať, so joju tak jetzt prajene jena komunikácia mit Serbami a Niemcami, aber so so die rozestajina a tak nešto, also to bin vo to vojovač, to by se pojat verdiva, tak jetzt je ta zmina boa vod radvoja na, do Budišina na gymnázii.
1: Za druhých by to porno tomu dový puč, tak napríklad za doktor Kordulu Ratajčakov.
8: Na spočátku by to te sárske by ništo, što ich mieše za zajšvošu činš, no? Also, môj džet by poprom za mne tu sárp, a čo než on je šec prajo, ja som Nemc, ja jenož sárs ryču, no? To ryka, to sú svojibne stavizne za mne byli, no? Abo je tiež přívoznístvo v Užice, ale Ja, jako sind wir gestern nicht Kirchen und Wotrost war, da sind wir in Sweden und Stavisne Billy, da wir heute ein paar Satz, alle da ne wir, mein Abschied am Noschen, da nehmen wir schon nicht so sehr nur Chinesen.
1: Tola nekak je ju prašenje identite a přislušnosće tola imavo. Je kulturnu antropologiju studovava, a so bio studija a disertacije tež ze serbstvom zabirava. Je započava serbsce vuknič, a je tež dale a jace kontaktu do Užice pjestovava. Přitim je nešto vosebite doživiva.
8: Znano su mi ljudje predezo, ja sem so přislušna. Začuvala, sú mne hižo tak rec zapšieli, no, a tež přečeljo, no, a to je tá stará strategia, zo jen vie, jole ta pokaža ze sarskej svojbe, no, tun žit bier tede jo, no, a tun pravuj bier dživadželnik, no, tak nám sluša, a to sú tež přečeljo byli, a po njen dostane sebe darne.
1: Puč k vědomému uznaču potom jace dálok i nebě. Dženca spýtala na sama druhým ľuďom puč k serbstvu runač. Ona revitalizacijský projekt Zari jako vědomostnica převodžuje. Jedne vumenenje za úspěšnú revitalizáciu je, tak doktor Kordula Ratajčakova, zo ľudžo ve všech končinách Úžice to serbske zaso jako nešto svojske akceptuja.
8: V našich evangelských regionách, kde je švulky džil, tutých ľudžo maja s tým činš, zo bie tuto serbske takrec v opravdu, ništo zakazane, ništo špatne, ništo negativne, ništo s čím jen poprom nohce ničo činč. Dokeč přes generácie bie ten cíl, my chceme normálni, mienujce, Nimce byč. So, to ríka tam, kdybyš ty najpredomol, tuto cíve traumatizovanie zrumovač, so bychom oni docela jen pozitivný zvýsk, alebo přístup ke svojemu sárskému pokadej, alebo se svojimi sárskými staviznami dostali. A s tým mám nikde jara věle činč.
1: Zoso ľudžo zaso k serbstvu nakazaja, tyž nima za bezvúladne. Zvědomostno vida však identita ničo krute a doskončne neje, ale proces, kotre živenie převodžuje.
8: Jen etnologa je mal rekna identita, to je kaj špunk. Špunk je nešto, što je se Pippi Langstrumpf raz vúmysliu. No? Je nemôže to definovač, a snáno to docela neexistuje. Takže ty nemôžeš to přijímšť. A tohle je tak nešto, kajž příslušnosť identita, to je opravdu ništo jara flexibilna.
1: Na tamnym boku sa vezo junu utvorene a ujite identite kruče džerža.
8: Ľudžo, šuče, nasveče, šec, praja, my to my sme a čitamni sú čitamni. To je čvojese a to nemôžeš zmeniť. Te prašenje jo, ka flexibilna, jen takrec tute ranice džeržin.
1: To pak kvači za uši strony, tiž za Serbu. Zasadne rozsudži ich akceptanca, hač buđe revitalizacija nakoncu uspješna. Zdobo moho přichodže Serbam samim naškodu byč, jeli so překruče odmezuja, vopkičbuje doktor Kordula Ratajčakova.
8: Zo je to zvašnjom, zo serbšina je mačano rič. A to reka, sas rečace su mačano rični. A mačano rični su či Serbia. A što oni su katolikojo, no? A potom je to jedna definovaná skupina. So. A tuta skupina je přeživiva a serbština bie dále davana přes to, že bie to jedna strategia, so vopsam knič. My so škitame, a to bie jedna jara, dobra a efektivna strategia. To je jedna bírec. Dženca tuta strategia hižo nefunguje, dokáč máš lid máš, to ja vem nikajke svojibne svedžene, národnine, džejš sú jenoš sasrečace podľa. A pon jen treba strategie, ka jen tamnoho takrec přiúza. Abo zo jen dejšniku akceptuje, kýž je tuto rič nie do kolebka darne dostal, ale se sam jara ze zviele prócami přisvojil, nadživol a so prócoval sasrečeč. A po nie je so vážne, so jen s tutem človekom tež sasreči a jen jeho tež jako Serba zapšia.
1: Tajke krute predstavy o tym, štú súša k serbstvu, pak nimaja jenož nekoci Serbia, ale tež žila novorečnice, kotrež kurzu domoj serbsce vuknú. Tule příklad jedne je v obdžilnice z prvního miestem zakončeného kurza.
8: A ona cíše so z mačanorečným stáč. A jej sem pon rekva, když ona cíve čas neke, tuto akceptancu tych maczano rzeczni chce, so budzie to jen jara napinace budz. A so je to najprzed mal ważniejsze, że ona se swój kru namaka ze swoimi ludźmi, a oni dywia tam nieszto natwarić.

0: Najważniejszy fakt o przysłuszności k serbstwu jedre serbska rzecz. To winże ze wszech rozmowów, a to praje też Julia Nyča.
1: Sam sam rzecz nauknął, za mnie by to wyzał ten rozsudny dybk. Ja sam nebuch so najskiery przysłuszny czuł, gdyż nebuch serbscy rzeczyć mu, albo też zrozumiał, albo czytać mu, albo tak. To gdyż to ja proszę ten dybk, gdyż musisz so na debatach obdzielić, gdyż musisz rozumieć, co so rano w rozwusu rzeczy, a popudnu nui napisa, o czym so rzeczy tak rzec, a z tym se ty nikak automatycznie dziel to zromadzenstwa.
0: Przyjuszemu na to skedźmnia, zo nie je to jeniczki kryterii.
1: Bez rzeczy je to wyso Češo, ja pak te wiem, zo mamy my kunčinę, gdzieś je to tu chwilu jara Češko, dokuż so serbština toho potłuczowała, a so tam wuczyriła ze z tych kunčin, a ja neboch na žan pád prajú, či potomníci tutých ľudí, ktorí sú ten serbovali, že oni jenož, dokáž oni z historických príčin tu rič nemôžu, že oni žiadne Serbia nie sú. A to si žene neboch zvážil vo sebe, dokáž to však za džil moje svojby MT páči.
0: Tohodla je hakle jako modostne vedomé serbštinu nauknú a z rieču je potom tiež připoznače ze stron serbského zromadženstva přišla.
1: A z tým so druze z tobu serbste rieča celé normálne. So dostaneš te prašená, hač necháš te mojedla tomu raz nešto prajíč, alebo to, o tom raz nešto písať a požišo pon te, hač chceš te so znáno napríklad s členom nekajko serbsko grémia stáč. No, bez toho, že to je na diskusia, na hajte, jako nôričník, tak rec to však nebie. No, oni sú so prašili a s tým som ja tý, tu začíš mi, ok, to jo tak, no, to nikto do prašená nestaj. Also ja nesem žene tu začíš mu sam za sebe, so by mi nikto prajal ten nächste žen serb.
0: Jako návoda rečno kubvania pola Tima Zari so Julia Nyča netko voto stará, so bychu druze tež tajke nešto doživili kajš vún a to runia přístup do serbskeje tovošnosti namakali.
1: Ja si myslu, že maja Serbia opravdu veľa nazonienu ze studijmi, ki sú serbšinu naukli a ki sú tomu šišli, přes lid stotky a to ešte žene nebežan veľký problém toch nikak integrovač. A ja so proste nadžijam, so je to to samsne v našim lidstotku s našimi novoričnikami a ja doby sam prajč, ja nimam ten začí, so mé, nieke, gut, po 20 leta, haj, ale so mé ešte nikto nejako novoričnika také vidí veľ mesobnem, no? Also mu nieke ryči modla toho, dokáž je to znáte v vistých kruhách, ale dokáž ja nieke ľudí zetkam, když je do toho nejsem znal, to žádnou rolu nehraje. Já jsem nikdo, kdy serbsky řečí, já jsem znáte jako nikdo, kdy se jako serb vidí a s tím je to hotovo. A já jsem nadějem, že to tež po všech druhých tak tady funguje.
0: Co je serbská řeč taky vážný stoup serbské identity, začuvají tyž či, kociš ju ještě nereča a se toho dla za program domoj požadají.
1: Celé jasný o ty ľudí, když k nám přijdu, oni však cíža řeč nauknič a to dla toho, dokáž mají oni ty začuče a najskôr tiež svojské nastajené, že je to tu vážne kritérie. A že ty znamená nemôžeš z najmenšej horní úžice sa, ja mu prajem, s pravým serbom stáč bez toho, že ty z najmenšej kus serbuješ, hač nieký bez mylku a tak dále, bo to kon inžo, ale oni cíža serbsce komunikovať moc, dokáž maja ten začíš, a ja si myslím s pravým, so jo, to hat un rozsudne Kriterii. A das wuschne Perspektive, das Perspektive Sari, jo schak to hat die Stosch durch Zemme. Me jene nismo preili mit Zemme nur Serbo, doch ich kann spreine, ne muss ich defino als Stotterika, mit Zemme nur Luigi kisch Serbs Ritscher. Kakso ne pon sami definuja, to je nam v spustnom kontekste tiež pomerne šojene, no? One nech sobo pomaja serbsku rič dane nesč.
0: Ich motivácia za nauknenie serbštiny je to dla husto pšeče, zo bychu moli k tomu slušeč. Při tutem pšeču môža im šice, kýžno serbsce reča pomáč, hač runie zdáva sa to hišče vysty kopolak byč.
1: Što ješ skere, z našo vida, nieke z srečno vida, tým problém je, je zo tuta zvučenosť se s ľudími, kýž vuknú, dola po nimsce rečeč, ta so jara kruče džeržie.
0: Julia niča pak nevidži tým žene odhodnočenie, ale skýre zvučenosť žiedného dňa. By se tuž pšal, zo bychu ľudžo na tým dživali. Šako to nešto z novorečnikami čini, kdy s nimi serbsce rečíš.
1: Od toho typka, zo sú tým ľudžo, zo sami v carských novinách s obrazom šedstajili, zo oni tiež sami prajili, zo jo sú vo veľa húščišo stanovo, zo sú vo prvodži ľudžo k ním šišli a sú i serbsce narečili. A to by jara rejne za nich. Toke s tým, tak rec tu ranica, jo so nekak zvamala mes tu tými mačonoričnými a tými novými a s tým jo serbština so stala za nich za jen zromadný komunikacijský sredk. To je vizor jedne začuče připoznača. No.
0: S dobom mohla tiž serbská tovaršnosť z proce novoričníkov čerpač.
1: Jakom pomerne malka skupina, malka rič, my nesmo tak jara zvučení, so veľa ľudí, so kutne za to zajmuje našu rič vupnič. Mo vemo za dauje kurze, šetce, no, dokiš partnere a tak dále. Ale to máš ten nešto se s připoznačom inak voko činš. Ty je ne připoznače za nás, za Serbu, za serbštinu. So ľudia opravdu, to naso beru, dokiš, ne, si bylky leta, jenož to, kaž prejne materiálne, ty so im lepe nejnžo, hač tož pochovane dživali, dla naše riče.
0: Wulki wuznam za prašenje přisłušnosće, komu abo dje so přisłušne čuješ maja leta modžiny. Wosebje tam, dje su modži ľudžo pravidłownje s prašenjemi přisłušnosće a identity konfrontowani. Tak je to tež pravidłownje tema na Radworskej wyšej šuli. We wučbje runje takaž we šulskim šednym dniu a mesobnym wobkadže. Direktorka Diana Wočarjowa.
2: Cele wile teme, kotež dobja woni w biju dnia rozrisać, abo přemyslić, so dotknje a tutim vobimi Serb, abo Niemc, abo serbska vúčba, niemska vúčba, serbska rič, niemska rič. A sa môžeme tak prejsť, oni to čudne deň vedome subu nemusla, ale tešin potom na tú tematiku ich náričí, potom oni sú celé spíšne ve témie.
0: Rádvorju vúknu zromadne mačonorečné dieči, dieči předznajú moščemi serbštiny a dieči, ktoré šmiachu lidma kontakt kričí prede hacu na šulu přišli. Odpovedne šelakora je tiež ich predstava o tým, štú slúšať je k tomu.
2: Oni vezo šetce ze skričnej perspektívy rozsúča. No, když oni sú sapsi vúknace, oni ústoty praja, oni sú prinotné Niemce, když oni sú mačonorečný, potom oni celú husto prajú, ja som Serb. Tež mám ja dieči tu, kotež ja mám tiež ve veľkej miere, kotež hindu ze dvojhorečných svojbov. Potom ja mám celú husto tu začiť, to sa tým junu mina ve pivu všusko časa, dokež sú fáze, když oni sa snáno čuja, bude tým serbskorečným staršískym dželi přikýlené, abo od neho zrozumené a potom zase sa to tiež junu mini. Also to oni tiež tak vúrikujú.
0: Tola rozestajenia a odmezovanie nenamakáš jenož mes mačonorečnými a vúkňacimi. Diana

0: egal.
1: Šojedna hač pravnice, tovaršnostne vosobince představy v obšíslušnosti o tym, štú sluša k tomu, sú rozdielne. Adže šelace ľudžo romadže pšindu tamte štúte šelake predstavy na sotrechia. To pfači vo sebie za domovinu, kotra se však byč organizácia za všech Serbov. Jedna čelka Judit Čočina.
2: To musíš iže diskutovať, kak a netko, že to trošku plakatívne prajem, kak horno Serbo deno Serbo myslí a kak deno Serbo horno Serbo rečí. A tam so jara husto do pašku súva, što je jara škoda a za nás v všetným džele ríka to vedú šíriť.
1: Tute diskusie maja zaso direktne konsekvence. Vo sebe prašenie, kotru rolu raje reč za serbskú identitu.
2: Ja si musím tojo te prašenie, kotruž nás vypšišo, že najbolje bude vúža dať. A to my zvyšimo ve kuždým grémiu, hačo to zjazko předsedstvo, hačo to zúbne předsedstvo, što je naša vopkadna rič zakvat je a na tem vodali s temi, zo je vopkadna rič ve domovine serbska, hornoserbska, kajštiš denoserbska a zo su tu te dvi riči runostajne. Ale my dobime votoreni buč novoričnikam a tu te psikvade mu mame, kotru scedža rade, zo me naprave namakame, zo buch me tu te sobu zaplešt moli. Nesme buč pak na škodu tým, ktorý si to srbsi reča, zase nádobo rečnú rúme zúbia a to bude úžadania do příšoda, ktorý sa vopročne vidžu. Dnes sa máme vopročne reč revitalizovať, co votovrič novoričníkam a potom im tým možnosť dať súbu dživať moc tý, když vône sa no ešte perfektne srbsi nereča.
1: Na škodu mačonoričných totiž nemilo byť, doke samo mačonoričným jadre katolskej končine, jace šo tak samo zrozumlivé, kaž nede junu nebeží, praj Julia Niča z týma Zari.
3: Pistovanú šulu a tak dále, jo, to je problém tiež v katolskej končine, že to nie je žena garantia, když jen partner srbsce rečí, že potom tiež se s džičími v svojí by srbsce rečí. No? To je to jen veľký problém a to sme tiež to naše příhodné prostve za dobu od 27 minút spísali, že chceme tam na tým polu tiež jac skutkovať. Moc, to šo je neprašená kapacitu. A tohle, to není, že se rozrysač přes instituce, also kůže, když na tom zájem má, za serbština silná do příchoda, že to by tam tež tak sobou skutkovat. Šestnámci privátne v šulí, staršickým večeru a tak dále. To tak jo.
1: Nic jené špovovance, ale tež čestnohamce skutkuje Diana Vočarjová sobu. Ona však je županka župy Michal Hornik. A drude so zdáva, zo otvo baranský boj přečí o pšenemčeniu tež tých opačných trechy. Tak napadne jej, kak otrašaca môže runie krúta serbsko-katolská mačonorečná identita na zvonka stejacích byč.
4: Tute vúvedomine, zo maja ľudí se s tým jené vúľké vúžadanie, jo jara vážne a jo vopoče tež na příčina, čo dla tutym ludziom, gotyż ja ma praju pszindu do tutych kru, jara doa treba ja, oda z tym, co jara ciężko czyna. Tyż bo tutym kru, bo na tajkenyszto przyjotwane, bo si tajkenyszto hiżo w rozmach uwiedomiwo, aba tyż, kujże jenotliuc, hat wosebe, tyż bojen, to tyż mo si zwirio, aba tyż bojen tytym krokszo, tytym komunikacijo przeco zase potacz. Bo to wyle luchszo panu, a ja może si jara dere przece, bo by to noe problemy tyż hiżo zajszo rozrysowo.
1: Z tejto však dve stronie medalie. Tuta krúta identita na jednom boku serbskú reč škita, na tamnom boku pak otevrenosti zadživa, ktoráž je tež katolským círošku přibierajce trebná. Diana Vočarjová by si tuž pšala, zo by sa jace o tým přemyslovalo a rečalo.
4: Ja by si pšala, zo to je jednu veľkú rolu raje za tých, ktoráž sú v tým rianom páče, zo oni si nedobia tu tým vúžadaniu stajíč, ktoráž mám trúde tu začíš, so či, ktoré sa so s tým nedobia rozestajíč, sú spíšnišo potom s predsudkami alebo s otvobaraniami. No, když jen to sebi uvedomí, so ja som nieký v jednom privilegovaný pozícii a tým tamo má jedno vúžadanie, potom jen celé inak je otvorené tuto problematice a jo ty po mojej menu přijotovaná.
1: Mienujce přijotované na šelakorosť a mnohotnosť serbstva, kajkuž je Julia Niča zeznal.
3: Ja mám trúde tým začišť, když ľudia chcieťa definovať, čo je serbské, čo nic, zo one zabudú, zošno serbský ľud ako celk tých prejmo raz nekomu, božitko nepřipoznatých serbov, zo tunžno jara jara mnohostronski je, no? Když hladamo delni vůžice, když hladamo, što iš konfesiju nastupa, když hladamo na to, što iš politiske nastajena nastupa, abo tež te prašeno, hač křižarki su okej, abo nic, no? A serbski ljud ve sebi jožno jara mnohostronski, a ja vam drude ton začiš, so ljudjo to, nekoci ljudjo to zabudu, abo so vone ceža, so celo serbski ljud bi tajki vupadal, kajš jih malki džil do serbsko ljudu. A to je skeret ten problem. Dokaj štešmo připoznavamo, so je serbski ljud samo na sebi jara mnohostronski, a ma vele, vele facetu, po njoti lohšo prajč, okej, okay, ja to vitam, so dalši tomu šindu a svoj puč k serbstvu namakaja abo vutvoreja.
1: Kak moho so ze šelkimi znajomoščemi reče vopkađeč, runje za to šakžno rozrisanja a ideje předleža tak jude čočina.
2: Tež zavi projekt tu kvilu Rjane Dživanički převedže přijotuva čotorika samozrozumljive ve serbštine vostanč a znano konkretne tuti vosobe, když pečo seđa a jen nemože serbse ze tuti vosobu konkretne potom šivnu převožić, abo rač poskač dač. To ma sa přijotuvač, da tomu trebamo ali jara vele multiplikatoru, ale ma nesmo me zabič, mu mame žila hižo možnosti, kotruž mu doštire ne vuživame, a to pak budže tež svoj čas trač, le tež na komunalne Unine. Technika tu je.
1: Najebačich technických možnosťov bude drevo o sebe vola trebna, so moža šir tute šelake serbske svete na dobroších hromadže pšinč praji doktor Kordula Ratajčakova.
0: Ja bych se pšala, so ľudžo sú čipni, ka či tam ni sú. To by jedna super strategia bola. Tež bychme se serbski svet takrát tun písane, mnohotne serbski svet znova odkrivali, kakje identite dotva možno su, a kao oni su tamle rečili, a kao oni su tam, a kao oni nike zaso, na što ja vem, no? Dava ja cačkulki, neple a birne, no? A tu ta šelako rošč je voprođe nešto što još može jen se džen a bolje odkrivač.
1: Tole moho tež jace ľuďom pomáč, so k serbstvu uznavač, štož by nešto dobre bylo, jesi jude čočina viesta.
2: My môžeme džakoni byť, co my v Nemsky tute svobodne vúznače máme, a to je vizo potom skrúči, čím bolje tež druhých prajč, rozsúčte sa za to, aber no, a ich podpirovač temu, že to nie je ničo negatívne, že to nešto vosebitero.
5: Také, co se vúznaje k tomu.
2: Hej, so môžu jem prajč, že netrebaš ten strach před tým, že sa ty vúznaje, že sa ty serb alebo serboka.
1: Šo jedne, hač je to vukadžiščo, abo cíl zabiere ze svojský identitu, ze svojským serbstvom. A vedomie vúznač, so však dobíš, kojžda a kojžde. Bez toho dženca žane serbstvo, mini Marko Koval.
6: To je, ja mám prajme jedna téza, tý so ty rozsud za serbské, alebo za tú národnosť, čo jen vedomie. To nejojac přírodné, to je tun čas o nimo. Te vůviče jo bylo šent eventuálně hač do druhé světové vojny, tak je spáča 20 let sotka. Ale to vidíš, te vůviče, když jo bylo, čo to v evangelských samou katolických končinách, ale tyž v těch městách, že je to přeci jeden vědomý rozsud, že te tomu slušeš, no.
1: A to však na koncu řeká, že nejsme šemu nekak pasivně ustajení, ale že leží serbstvo, svojské uznače a mesobne připoznače a s tým tiež přichod serbstva našich rukách.
7: Mirčin Vienk je so s prašenjom zabieral, što učinja příslušnosť k serbstvu. Přitom je ešte viace témou se svojimi rôznymi partnerami narečal, napríklad, što oznamenia to za spichovanie a zastupníctvo Serbov, a ktoré pravníske osobitosti uznače ešte má. Dlhšiu, nemale hodinskú verziu namakáče to odla ako podcast Audiotece ARD Sounds na našej strane internete a v našej app MDR Sabia.

Lubi przy posłuchaniu, przed tymi dniami sme osvědčili svedžin Božo spieča za tydzień sujžo sviatky. Nam dženstnišim je tole jasne sliet v běhu cirkvinského leta, učobnice tedy pak sedžachu, nevěstči čakajo, zase spelnia kniezove slubinja. Miach uknač a na nazoninjach přibirač. Čas svojho živinja čvojek vukne. Dječo vukne ze sprenimi kročelemi puč do živinja namakač, pozdišo opita šulu, a jako modostne so ve svojim živinju orientuje na vukne povovanje a so džen a bole vukmanja. Jako dorosčene je ze znaj šelakorimi situacijami konfrontovane, v kotrš ma svoje živinje riadovač. A jako stary človek steji pred nadavkom svoje živinje tak dokončič, zo je ze sobu a svetom spokojom. Šojne kak mody abo stary se, stajne dževoto, zo ve svojim živinju nešto přivukneš. To, štož za kuždo škuli živinje pfači, hoči so tež vo cirkvi rec. Živa cirke drbi to runja v obstanje vukneč a so vukmanjač. Beše to ve všech je dobach važne. Dokelč ne je hižo Bože kraljestvo v nej zdokonjane. Cirke je popuču. Boži ljud je popuču. Cirke zabira so s prašenjemi, ze starostčemi a z nuzu ljudi. Skončne nima vjernost čvire jako nekajke vopsedstvo, ale ve tutej vjernosti rostče a přibira. Duch Svjaty ju vejdže. Tak v Svjatym písme čitame. Vun navuči nas šitko a dopomina navšitko, štož je Jezus svojim učobnikam tede praju. V modi cirkvi džeše vo rozsudne prašenje. Smeđa či, kociš nesu židovsko uznača, potajki im pohanojo, se s kšesčanom so stač. Jeli haj, drbeli so potom po mojze svojim zakonju meč, abo nic? Mezi apoštuami nastavulka zvada nastahu rozestajenja, dokež bichu nikoci ve svojim mysleniu stvrdneni a nohcechu přivukneč. Druze spoznachu bohatost čvire a vulkomyslne myslachu. Tej skupine slušeštaj Pau a Barnabas. Mineštaj zoj koždu vumožene, kiž do Kristusa víri a so vukčič da. Ja poštoljo so na prinim koncilu cerkve dojednachu a zromadne za viernosť čupetachu. A tole je ta viernosť, duch sviate a my sme rozsudžili, přidat nečeže nie napôžič. To voznaminja, zo víry vúznače ak čenca za přístup ke kšesťanstvu dosáty. Ja poštoljo so dojednachu, zo nie je to po človečej múdrosti, ale zo duch sviaty cirke vejdže a navodža. Tež ženca znajeme ve cirkvi dosťa nadosť nerozrysaných prašenju a vúžadanju. Sú to vúčba vo manželstve a znova manželinie dželených, služby ve cirkvi, domanželská morálka a zamovitosť ľadojo na živinje, škyt Božie stvorbe a prašenje, kak daloko smiva cirke so ve tvožnostných prašenjach vúprajč. Moje naličenie je nedospúne. Kak moli tute probléme a nastavace konflikty rozrysač? Zavisčenic tým, zase v Romie alebo na biskupských synodách naprašujeme a na odmluvy čakáme. Viernosť namakač je zdobom proces vuknenia, doživenia a dozdravenia. Máme možnosť če vo sebi rečeč a za konkrétnymi kročelemi pytač. Sami za sebe pak ničo nezdokoniame. Při všem, štož činime a rozsúďame, mili so za tým prašeč, kak by Kristus dženca rečal, rozsúdžil a jednal. Tute prašenie mám za najvážnejšie, dokež vieme, zo sami ze sebe ničo nezamožeme. Jenož Duchu Svätému, pokoj čeli a pomocníky,
kiž nas naušo dopomina, što še Kristus praju dyberio so, môžeme pravje jednač. Potajkim, tyž cevk cerkve drbi stajne vuknač, ve všech formach komunikácie se s novými slovami a obrazami při všem, što ščini. K tomu slušate zvolnivosť a živý zvisk s Jezusom ve Duchu Svätym, kotrož plnosť daru sebi vuprošame.

0: Cheyenne Zborro.
1: Ve Voklecach vo svedči štvrt k štonatej meje žarjelce na svoje 70. Gratulanča pisaja, přijeme tebi wiele zboža k tvojim kulovatým narodninám vo sebie strovotu a bože žonovanie. Ďakujeme so či za všu vo pokazanú ľubosť. Nech svunčko stajne novým živenským lieče za tebe svedči a nech so šitke tvoje vulke a mauke přičas pienia. Ľubia strovia, manželský hinc a džiči se svojbami. V otrovie mieše samsne džin po takým zajšie štvrtk Maria Jošova svoje 90. narodniny. Bohaté bože žonovanie, strovotu na čele a duši a viesové hodžinky krú ľubých přijemotk Juri Vrobel s Martinu a svojbnými.

0: Zadkula.
1: Neštene hevak.
2: Ta jedna pua 2000 metrov nichto druhý zúčie šach s kompjútorom Jakob Šečunik a zaso nichto druhý pjastuje s druhými kuždy týdžen. Môj Franca chceme vedieť, što serbska modžina čini, kdež runie na rejach nie. Kotroho vie mače, što rade činiče, s čím zabývače čas, abo vukniče celý dový deň za šulu abo študi? Píseče nám šes Instagram a nezabudčte na žaden pát večer v 8 rádio zapíknuť.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nič zabudč.
1: Jutce večer.
4: Predstaj si, co živé paradízu na zemi. Štoj si přije šitko soči poskyčí. Handy, auto, abo raz do dovolá. Fenky za to šitko, či pak falujá. Predstaj si, tu se pône ľubosťa. Tvoj vop sviče pak přiším vúzamkne. Šitko jenož dokeš nie sú výryby, abo nie.

Je nedom na pojedne, a s tym bieto naše onio-sapske vusovanie dženca sednatie meje. Tu přizamknie so nedom delno-sapski program redakcie RBB z Kočebusa. Sapski rozvoz z Budešina so potom jucerano pečich zaso přizeví. Ja sam Matičoš a přeju vám všem rianu nedželu.

Žin sa jo mjaze narodne žin muzeo, a do Janšojc sme juž přepšoseli, ale teke druge muzeje v regionie maju žin sa vecenjone. V Barstču například vedvorijo novo ugotovane muzeje za textilne a industriove stavizne svoje vrota za dvorove svežin. Tož ještě nejoví, že on novou ustajencu, až do zega píšich máša žinca možnost. Ve Chožebozu vytvorijo žinca mjaze drugim Bramborský krajný muzej za moderné umělstvo, Dieselkraftwerk. Při šakorakých workshopách možnosti se tam uprobírovaš mjaze drugim plas Zorb Mixing. Potakem možnosti tam vašo ugledanje se serskými barvami a accessoires upišniš. Kolektiv Vakuum a Tamko Hägler vám přitom pomagajú. Také Serský muzej v městče jo žinca vytvojone. Der modný zástup a dvě fachové věžení vás vycakujú. Zega dvěju mežošo trajnú ústajencu muzea pod věžením předsedáky Spichovanského tuaristva muzea Madlena Norbergova uzgoníš. Na Pusterich wiežo Sabina Sigova přes serske miestna v Chožebuskem starom mieste a vete gronio na pšašanie kak serski jo Chožebus. Uklinca šmežo vaš žien zinca v obenkinie v mieste. Tam pokazajú při gospie jubilea DEFA za vožby program krotkofilmu z Vúžice. Krajina Vúžice v DEFA filmie jo titel Vjacora. Ve programie budú šakorake filmy vet žiewa v gornistvie a natvarjenia milinárnie v Cárnej Plumpie a vet bošajnskie natúre. Sega šestčich viacor žo žinca tam los. Viele viacela potakem při ulietach žinca žycem. Net po muzice mam dalšne doporúcenie za vás, pen ogledame do muzeja v Barlinju.

یوتا کایزروام لوتکی و هوخوسکی گولی نواب ما بوکما شوسیه زس هوخوزه دو پریاوزا سوو پشستریو مایستیتیسکی گولا تک دویمو کو اکو دونیه ویژیش شمویته بومه یادن پشی دروگیم و موچنو زلنیم یکلی نوویم وبلاکو Gaštok radni gledaš, višiš až seže na hojcovih až krjokovih gavuzah, nim to veranem nališu same brune pupki, dorost golje. Šmojto zelena barva se hu a tam votmenijo ze svitvo zeleniju lisovih bomov. Ako golje som južo za tobu požedala, moja gola ti zelena. Ve tvojich vodkách pitach za bajkami, ze svými zvieritami, groznými chodojtami a malými pilnými ľudkami, kotre sú na koncu mojich vúmyslených staviznicku nad nepšaudu a šuknem zvem dobili a napšetci vostali knieze golie. Ze smojho cúvania vúbužijo mi je živný kvos. Nio to žeden ptaškuje, tak veľa vúsvišim, Lecrunuš se s rozeznávaním taškového zpívania všetci hišči svoje šežemam. Ze stvimokie golie zaznijo zúk. Nýpierve krádu vúsoko, potom všetci mocnejše a naraz se stvimokým zdychnením vomilknio. Golna štucka se vospitujo. Mio jasne, až svuchatoš ten gvoz na cujesky pšikas. Ve goli se živa. A zasi mi přižo myslicka ze šišeceho casa. Přecigaž som dejala ze mamu sobu na polo, sebie ze svučobe žicach, aby na naši roli vopnoc gola narosva. A my ze mamu nebe trebaoj se veci ve tej zemi drapaš. Přeto gola, ka se ne treba voplivaš. Žišece to predstajenje votemnio tencas. Lecrunuš ze svojich žišecich myslí naraz s Romam, je veto vúpovedam, čím ženskam, kým smakam na potvoranem flaku s ryš hochoskie golie při sajženu chojcu, Mariu, Martu a Fridu, či golne živašerky z hochoze. K zemi pochylone štapa jadna žirky do zemie, druga vúbiera sajžong a češa pustčí malé jeglinové bomcek do zemie a jem šitvocijo tvardo se spiskovatýma rukoma. Budu ga šukne rosč, je vopšašam? Pitoráži vyželi, ale nikotare pšetci vusknú. Jadna ženská po drugi zvíka gvú a vúru na kšibiat. Gledam do smekotajúcich vodcu čich přijazných ženských, nic veci nemočích, ich v oblica přeražiu, až sú na svinco, več, dešť a zimu navocone. A také žen, ktoré šve sebie chova šukne z 3 letné case, se zdá žincajšne byš. Na letné svinco jo se skubivo slieze tvústymi dešťovatými mrokavami, A gaž jo se dajet nikotare ráze zagrimalo, padajú ninto snigovate k šupe z nebia. Vúbegame do škriokovie golie. Kusk dali gastoj teke drevjena budka, ale škriokova gusčina nas teke derje sčita. Tak se nam, ako živame pod guvim nebjom cestčižo, vulicujo golska živašarka. A ta druga pšidojo, Až trejo teke to živo vence ve zimie a ve lešu při kuštem vedrie na tom vina, až moga ženska vúbiga a sebie ľubivé misče pod suchem živopita. By vy to teke kšili, jich vopšašam? Votegrono nejo južovici tak jasne a jadnokvosne. Golu nasajžaš, sajžong voplivaš, golu a lis před menšimi a väčšimi rubiažnikami ščítaš, ju cistu žaržaš, To sme navuknuli, a to jo teke riedne. No jo aluž se vjaseli, gaž viži, kak šukno rozčo a se zeleni. Vúčoba pak nam boli, gaž se niži gola abo lies nevobklednivie abo ze sveju volu znicio, tak vúdospunio jadna druga. A ta starša dodajo, ve naši brigáže se derie znjasome. Sme vjasova kupka ženských, Velie vúznameneniu za dobre živo ze snívušich kolnikárskych instancu teky južové kapse mame.
Gašto našije golnikarn ješ kroku a gola na vobjet ježome, abo teke na skromažinu, sebe gromaže s našim golnikom a jogo ženskiju, vona nam tu dobru jezu vari, pak zase cesne vopismo vogledajome. Voce v ulicovarku se sviše. Jih voblica se pokažu nieco zamyslone. Naraz voa jadna z nich do šišine. Glidajšo, svinsko se zase přes mrokaue předobidňo. Stańčo, co mi živaš? Jo, a Janjok dali moliš. Velgin rada pak pešči veževa, lec nemajo ženske, tak mimo muskice go ščita vosrejš dvimo kije golje, teke moge raz čach. Šukne či se mi v usmiju, a ta Jana přiudajo? Raz jo se k nam živa svinja zabuživa, ta jo mi potvusnua a se přitom tak slikava, až jo vubegnua a šukno jo se za neju zakurivo. Šero-modre dešťovate mrokavy se pokažu a chuvajú na letne svinco, kaž si jim runo co. Gliuky výčik přecejšči krajka ze zelenými kronami vopinkatých a jeglinatých pomov. Ze skotrych sú nikotare, tak som sebie dala pújdaš, v uši 200 let staré. A hove hochovský goli rozčo teke tak pominione škriok nižine, kenž jano išči rytko nadešoš. Ščit modrých a starých bomů ve Hochovský goli je ve dobrých rukách. Agaž som ako malé žučo vo pilných a dobrých ľudkách ve dvimoký goli svoje bajky bajala, tak som ich ninto ve cujesky peršonie doživiva.

žož se caroba ako brojn zase žijo, jo tošta přozba šedne vůvanje za globálneju spšavnosču. A vedaj nám naše viny, ako my vedavame našim vinikam. To drie jo nejšejša sada, vena nieho napominanie naivnosti napřešivo agresoram. Vena jo napominanie až špirála gramoty a zarunania sviet znicio. Tošta medlitva nas nehucinio pasívnych. Ktož stupio ven z bežeje komery, víži sviet z inakšema vecema. Ako nichten, kenž pita zamierom a kenž jo dobil novú nažiju. Preto my šikne sme živé ve dvíry, až zmilnosť jo nakoncu mecnejša nežli na moc. Žicem vám žognuvanú a mírnu nižilu.